0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock. Počasí.
1: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně bouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.
2: Dream on.

0: Melodický rok? To je Skyrock.
1: Skyrock.

0: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrok. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Rádio Hana. Okruh. Skyrok.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock. Skyrock.

0: Johanna Skyrock. Martina Kvítko Procházková komentuje nejlepší rockové megahity všech dob.
1: Na Skyrocku si dneska dáme Linkiny. Je tady jeden z nejslavnějších a možná taky jeden z prvních songů, který boduje i tady u nás v Česku. Je to Numb. Tenhle ten single vychází v roce 2003 na jejich druhém albu Meteora a všechny nás doslova ochromí. Přesně jak se to zpívá v textu Numb. Linkin Park pochází z Kalifornie. Je to tak trochu rocková, ale spíš víc new metalová kapela, která prodává opravdu miliony svých desek, dosáhla i na Grammy a má desítky cen MTV. Ano, správně, za nejlepší rockový videoklip. A když slyšíme první tóny Numb, tak já osobně mám teda regulárně husinu. Je to fakt pecka, tak to vosol a hobluj.
0: Vracíme vaše vzpomínky na nejlepší rockové songy všech dob. Rádio Hana Skyrock.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.

Rádio Hana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: Nepodléhejte fejkům. Neseme ověřené zprávy. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dobrý den, tohle rádio vysílá čerstvý přehled událostí. Začínají zprávy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Chcete zažít přetížení při startu rakety nebo se proletět v simulátoru? Olomoucká pevnost Poznání spustila prázdninový program Trénuj jako astronaut. Vyzkoušíte si gyroskop, víkendové chemické dílny i novinky v planetáriu. Akce navíc láká na budoucí vesmírnou misi českého astronauta Aleše Svobody. Hollywoodská legenda a představitel Rockyho či Ramba Sylvester Stallone slaví kulaté osmdesátiny. Rodák z New Yorku se přes drsný osud vypracoval na absolutní vrchol. Aktuálně válí v hitu Král Tulsi, kde dokazuje, že do starého železa rozhodně nepatří. Plumlovská střelnice u podhradského rybníka vymění tiché šípy za pořádný rockový open air. V sobotu 11. července tam vypukne premiérový ročník festivalu Legendy na Plumlově. Brány se otevřou v 16 hodin a rockovou energii do vás napumpují kapely Marast, Kokeno a Kverkus. Sport. Házenkářská opora Olomouce Anna Kubálková mění dres. 21-letá křídelnice, která v uplynulé sezóně nasázela parádních 114 branek, přestupuje do Dunajské Středy. Proti Zoře tak nastoupí v nově přejmenované Doprastav Lize. Víc se dočtete na olomouckém reportu. Tolik zprávy. Přejeme vám co nejpříjemnější poslech a skvěle prožitý den.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Úterý slibuje 23 až 27 stupňů, čekáme převážně oblačno, místy zataženo. Odpoledne nám lokálně může i sprchnout. Vyloučená není ani výjimečně bouřka. Dešť je dobrou zprávou nejen pro zemědělce, ale taky pro houbaře. Zatímco teď je pravděpodobnost růstu hub podle odborníků na Hané nízká, s vyšší vlhkostí půdy by se to výhledově mohlo zlepšit.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. červenec na Skyroku. Startujeme v roce 2007 sérií benefičních koncertů po celém světě nazvanou Live Earth. Inspirována projektem Live Aid z roku 1985 si akce klade za cíl pro změnu podporu boje proti klimatickým změnám. Z Big Beatáků podporují tuto osvětu Bon Jovi, Lenny Kravitz nebo mladí Linkin Park. 7. července 1954 je jakýmsi rádiovým milníkem rock'n'rollu. Na vlnách memfiské rádiové stanice WHBQ se poprvé do éteru dostává Elvis Presley s písní That's All Right. 7. července je také důležitý pro všechny rockové bubeníky. V roce 1940 přichází na svět legenda Big Beatové rytmiky Ringo Starr z Beatles. Stejné datum narození, ale o 8 let starší byl méně známý klávesista a skladatel Joe Zawinul. Ten byl s námi od roku 1932 a z jeho jazzrockové a fusion kariéry připomínám vlastní formaci Weather Report a spolupráce s hvězdami jako Miles Davis, Cannonball Adderley a John McLaughlin. Nakonec si připomeneme odchod velikána rockové psychedelické scény druhé poloviny 60. let. Zakládající člen skupiny Pink Floyd, kytarista Syd Barrett, nás opouští 7. července 2006. Zítra opět rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
3: Lodě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
14: Skyrock.
15: Skyrock.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
2: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
5: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Dobré ráno. Probouzí vás Skyrock. Po 7. hodině spolu zesílíme náš nejlepší rokový výběr. Skyrock. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a, jak píše Report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah. Sport. Ronaldo končí na fotbalovém mistrovství světa. Portugalsko prohrálo se Španělskem těsně 0-1. Espaňa v pátečním čtvrtfinále natrefí na Belgii. Francie už pozítří hraje s Marokem a Norsko v sobotu nastoupí proti Anglii.
2: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, s trochou mraků. Odpoledne a večer čekáme občas i nějaký ten déšť, anebo přehánky. Teploty by měly být letní kolem 25, a to až do čtvrtka. V pátek a o víkendu tam pak zase naskočí skoro tropická 30. A ještě rychlý pohled do Španělska. Tady se podle meteorologů začíná opět vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tu můžou atakovat 40.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech. Probíhá tu údržba až do konce prázdnin. Uzavírka je dál na ulici Šapaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. Za volantem ladíte to nejlepší rádio na cesty, tak dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Hvězdy ví, Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
2: Je tady Světový den čokolády a tak tu dneska máme speciální čokoládové horoskopy. A neb, jaká jste čokoláda podle znamení? Berani, vy jste silní, horkokrevní a občas i rozpálení, tak na vás nejvíc sedí hořká z čili. Býci, pohodáři, co milují sladké, takže mléčná s karamelem. Blíženci, nikdy se neví, co z vás vyleze, mohli byste být kinder vajíčko s překvapením. Raci, jste citlivky, co občas potřebují i pohlazení, takže pocitově jste bílá čokoláda s kokosem. Lvi, vy musíte zazářit kdykoliv a za každou cenu, stejně jako zlatá bomboniera. Pany, máte rádi kvalitu a čistotu. Doporučujeme biočokoládu s mátou. Váhy, jste elegantní a jemné jako čokoládová pěna. Štíři, vybýváte tajemní, intenzivní a nespoutaní jako hořká s višňovou náplní. Střelci, vy jste zase odvážní výletníci jako banánek v čokoládě. Kozorozi, jste pracanti, co nikdy nesklamou, takže jste jako ta klasická čokoláda z oříšky. Vodnáři, vy jste originál, máte rádi exotiku, takže jednoznačně pistáciová Dubaj. A co my ryby, jsme vnímavé a empatické duše. Nám by se líbila čokoládová fontána s jahodami. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Tolik naše čokoládové horoskopy a my už všem přejeme sladký den.
1: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
3: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.

0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Tady je Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gól a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
2: Rockové hity hrajeme non-stop. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinu Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rej.cz.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: V Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 tisíc. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
0: Sport.
1: Je tu skvělá zpráva z All England Clubu. Linda Nosková porazila Madison Keys ze Spojených států 6-4, 7-6 a postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Gratulujeme.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnes, zítra a také ve čtvrtek čekáme většinou 25 stupňů. Tropické třicítky se mají vrátit o víkendu. Zatím to vypadá tak, že během dnešního odpoledne může ojediněle sprchnout, jinak dál počítáme hlavně se sluníčkem. A pozor, kvůli suchu v části Moravy stále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci je zavřená křižovatka na náměstí Hrdinů a to až do srpna může tu projíždět pouze olomoucká MHD. Jinak policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Dobrovského nebo taky v Charvátech, jak je křižovatka na Blatec. A stále máme komplikace na D1 na 258. kilometru poblíž exitu Kroměříž Západ. Komunikace je tu dočasně uzavřená. Hasiči tady totiž likvidují požár nákladňáku v odstavném pruhu. Tak hlavně šťastnou cestu.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajthamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zvál, já se vás bojím.
2: Hezká výmluva.
1: Je tu i jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády.
4: Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam.
1: Tak si osladíme život také v úterý 7. 7. kalendárium.

0: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Nudie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen. Teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
6: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
5: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
6: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
5: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
7: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.

0: vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a jak píše report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
0: Sport.
2: Ronaldo končí na fotbalovém mistrovství světa. Portugalsko prohrálo se Španělskem těsně 0-1. Espaňa v pátečním čtvrtfinále natrefí na Belgii. Francie už pozítří hraje s Marokem a Norsko v sobotu nastoupí proti Anglii.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno, s trochou mraku. Odpoledne a večer čekáme občas i nějaký ten déšť, anebo přehánky. Teploty by měly být letní kolem 25, a to až do čtvrtka. V pátek a o víkendu tam pak zase naskočí skoro tropická 30. A ještě rychlý pohled do Španělska. Tady se podle meteorologů začíná opět vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tu můžou atakovat 40.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme částečně zavřené mosty v Nemilanech. Probíhá tu údržba až do konce prázdnin. Uzavírka je dál na ulici Šafaříkova a Řezničkova kvůli finální úpravě povrchu vozovek. Tady by to mělo být už jen do 10. července. Jinak prázdninové uzavírky nám začaly taky v Prostějově, konkrétně na Plumlovské. Objízdná trasa tady vede po ulici Josefa Lady u stadionu po Kostelecké a Blahoslavově. Za volantem ladíte to nejlepší rádio na cesty, tak dobře dojeďte.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
6: Skyrock.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Pěkné rokové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinu Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rej.cz.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 000. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
0: Sport.
2: Je tu skvělá zpráva z All England Clubu. Linda Nosková porazila Madison Keys ze Spojených států 6-4, 7-6 a postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Gratulujeme.
3: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Dnes, zítra a také ve čtvrtek čekáme většinou 25 stupňů. Tropické třicítky se mají vrátit o víkendu. Zatím to vypadá tak, že během dnešního odpoledne může ojediněle sprchnout, jinak dál počítáme hlavně se sluníčkem. A pozor, kvůli suchu v části Moravy stále platí zvýšené riziko vzniku požárů.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci se mění křižovatka Pražská, Erenburgova, staví tu přechody pro chodce a nové semafory. Doporučená objížďka vede po třídě Míru a kolem Šibeníku. Jinak omezení nás čeká v Zábřehu. Jde o silnici 44, která bude ve městě průjezdná jen jedním pruhem. Pracuje se konkrétně na mostě na ulici Olomoucká přes Moravskou Sázavu, a to až do poloviny září. A i když v létě není úplně super hit, tak i za volantem musíme dodržovat pitný režim, takže jestli je před vámi další cesta, tak vemte pro sebe i další pasažéry větší láhev vody a hlavně dojeďte v pořádku.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Auto Rolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.
1: Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: hrajeme a bavíme a taky si užíváme léto. To je slunce, voda, zmrzlina, dovolená u moře nebo na chalupě a taky tábory. A víte, že první táborová láska může dostat druhou šanci. Přesně o tom je romantická komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou. Dneska v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku anebo v Boskovicích. Je tady taky šílený žlutý animák Mimoni a Monstra, dnes v Letňáku v Hranicích. V letním kině Mostkovice zítra, to znamená ve středu, dáváme nejkultovnější z kultovních devadesátkových filmů od Quentina Tarantina, Pulp Fiction, Historky z podsvětí.
1: A čí je vlastně tahle motorka?
2: To je Chopper, lásko.
1: A čí je ten Chopper?
2: Zeda.
1: Kdo je Zed?
2: Zed je mrtvej, lásko.
0: Jinak výhledově na olomouckých Poděbradech budeme mít langošový víkend a v Javoříčku se těšíme na gulášobraní. V sobotu k mání bude minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů v Amfíku Nového Javoříčka. A my taky budeme na značce v sobotu na gulášobraní v Javoříčku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
3: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
4: Udělal to parádě, pojď synu!
5: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
4: Je to gol!
5: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
6: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
5: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
6: To je jasný.
5: S námi jste ve hře každý den.
7: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší Akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
8: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
9: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
10: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Dopolední Skyrock. Další rockovou muziku pro vás máme i po 11. hodině. Skyrock. Co se děje v našem regionu? Jaké bude počasí? Zesilte si zprávy. Jsme Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Na Olomoucku stále kvůli suchu platí zákaz odběru vody z řek a potoků. Jde o povrchové vody z Bystřice, Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Opatření má pomoci ochránit vodní ekosystémy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Přerově začala uzavírka na Hranické ulici, potrvá do 17. července a práce omezí provoz taky na nábřeží Edvarda Beneše. Ty přinesou více parkovacích míst a, jak píše report CZ, skončit mají až v září. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah. Sport. Fotbalová legenda Cristiano Ronaldo dává definitivní zbohem světovým šampionátům. Portugalský kapitán po vyřazení se Španělskem v americkém osmifinále potvrdil, že právě odehrál svůj úplně poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Zda bude i nadále oblékat reprezentační dres, si chce slavný útočník ještě důkladně promyslet.
0: Počasí.
2: Dnešní počasí bude nahané teplé, ale zamračené. Čekáme oblačno až zataženo a teploty mezi 24 a 27 stupni. Odpoledne se mohou místy vytvořit i přehánky. Ve středu bude podobně, jen o pár stupňů méně, maximálně 22 stupňů Celsia. Zároveň pilové zpravodajství upozorňuje hlavně na vysoké koncentrace travních pilů, které mohou i nadále potrápit alergiky. Tak pozor na to.
0: Doprava.
2: Olomouci, pozor, hlásíte nám čerstvou nehodu na Přerovské, tak nohu z plynu. Bouralo se i na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín a pozor si musíme dát také mezi Bohuslavicemi u Zlína a obcí Šarovy. Tady nám hlásíte havárku osobáku do stromu. A pokud nechcete pokutu, rozhodně zpomalte na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Olšany u Prostějova. Tady na vás číhá policejní hlídka.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. červenec na Skyroku. Startujeme v roce 2007 sérií benefičních koncertů po celém světě nazvanou Live Earth. Inspirována projektem Live Aid z roku 1985 si akce klade za cíl pro změnu podporu boje proti klimatickým změnám. Z Big Beatáků podporují tuto osvětu Bon Jovi, Lenny Kravitz nebo mladí Linkin Park. 7. července 1954 je jakýmsi rádiovým milníkem rock'n'rollu. Na vlnách memfiské rádiové stanice WHBQ se poprvé do éteru dostává Elvis Presley s písní That's All Right. 7. července je také důležitý pro všechny rockové bubeníky. V roce 1940 přichází na svět legenda Big Beatové rytmiky Ringo Starr z Beatles. Stejné datum narození, ale o 8 let starší byl méně známý klávesista a skladatel Joe Zawinul. Ten byl s námi od roku 1932 a z jeho jazzrockové a fusion kariéry připomínám vlastní formaci Weather Report a spolupráce s hvězdami jako Miles Davis, Cannonball Adderley a John McLaughlin. Nakonec si připomeneme odchod velikána rockové psychedelické scény druhé poloviny 60. let. Zakládající člen skupiny Pink Floyd, kytarista Syd Barrett, nás opouští 7. července 2006. Zítra opět rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Tady je Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gól a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů a tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu. Skyrock.

0: Dobré poledne. Jsme rádi, že ladíte Skyrock. Připravené jsou další zprávy a po 12. hodině u oběda naservírujeme ten nejlepší rockový výběr. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinu Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Přerov se chystá na letošní svatovavřinecké hody. Ty nabídnou koncerty, historickou podívanou i novou folklorní scénu u Trafačky. Kompletní program od 7. do 9. srpna nabízí přerovský rej.cz.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Kroměříži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. Před dovolenou si ověřte platnost dálniční známky. Za jízdu bez známky odpovídá řidič, nikoliv majitel automobilu. Ověřením se vyhnete případné pokutě, která může dosáhnout až 20 000. Platnost si jednoduše ověříme na webu e-dálnice.cz.
0: Sport.
1: Záložník Matěj Mikulenka sice v minulosti pomohl Sigmě Olomouc k zisku poháru v uplynulé sezóně, ale ze základní sestavy vypadl. Nyní tento 22-letý fotbalista v přípravě pod trenérem Pavlem Hapalem bojuje o větší herní vytížení, a to dokonce i na netradičních postech. Hráč se však netají tím, že mu dřívější nedostatek prostoru na hřišti vadil, a ve hře je tak i jeho možný přestup do Liberce, což aktuálně řeší jeho manažeři.
0: Počasí.
2: Úterý přinese nahanou převážně oblačnou nebo zataženou oblohu. Během odpoledne se místy mohou objevit přehánky, ojediněle i pouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 stupňů Celsia. Ve středu bude o pár stupňů méně, měřit budeme převážně kolem 20. A pokud budete vyrážet do přírody, nezapomeňte hlavně na repelent. V celé republice je aktuálně aktivita klíšťat vysoká.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
2: Olomouci ještě dořešujeme nehodu na Přerovské, tady je v sobě náklaďák s osobákem. Dořešuje se také nehoda mezi obcemi Šarovy a Bohuslavice u Zlína, tak tady taky nohu splynu. A vyplatí se zpomalit i na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín na exitu Bělotín, na D1 na trase Vyškovříkovice za exitem Kojetín a nebo ve Zlíně na třídě Tomáše Bati.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: se Skyrockem. Je tady úterý 7.7. Mimochodem, dnes je to prý den, kdy se říká pravda. A co tam máme dál? Tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině. Ano, mrknem na dnešní oslavence. Tak určitě poslouchejte a bavte se na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: Skyrock.
4: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
5: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
4: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

down, I'm moving on. Even though you're long.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Zeithamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zvládl, já se vás bojím.
2: Hezká výmluva.
1: Je tu i jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je Světový den čokolády.
4: Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam.
1: Tak si osladíme život také v úterý 7. 7.
0: Kalendárium. Poledne na Skyrocku.

0: Díky, že jste s námi. Také po 13. hodině laďte originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem.
1: Skyrock.
0: Teď vysíláme další zprávy z našeho regionu.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Olomouci úřadoval na MOL opilý šedesátník, který za volantem naboural hned dvě auta. Policistům po nehodě nadýchal bezmála 2,5 promile alkoholu. Za tento hazard mu teď hrozí až jeden rok za mřížemi. O uplynulém prodlouženém víkendu si blanenčtí diváci vůbec poprvé užili filmy v nově zrekonstruovaném stálém kině a sezónu zahájilo i letní kino na zahradě Dělňák. Kdo dal přednost tanci a dobrému pití, mohl vyrazit na tradiční pytláckou zábavu na nedaleké Obůrce. Sport. Fotbalové týmy z Olomouckého kraje už znají své soupeře pro úvodní kolo nového ročníku domácího poháru MOL Cup. V druhém předkole, které vypukne poslední červencový víkend, se představí hned 8 našich celků ze 3., 4. a 5. ligy. Fanoušci se mohou těšit na návrat Šternberka, premiéru Bělotína nebo na Uničov, který vstoupí do soutěže o něco později.
2: Facebook Skyroku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
3: Na Hané nás dneska čeká proměnlivé počasí. Během dne čekáme oblačno až zataženo. Odpoledne se ojediněle objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se dostanou až na 27 stupňů. 7. července jsme v České republice v minulosti naměřili i teploty přes 37 stupňů Celsia. Letos je ale začátek 2. červencového týdne podstatně mírnější. Také středa přinese proměnlivou oblačnost a místy přehánky. Odpolední maxima budou mezi 18 a 22 stupni. Doprava. Stále dořešujeme nehodu v Olomouci na Přerovské, tak opatrně pozor si dejte také v Bohuslavicích u Zlína, anebo na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín. I tady se bouralo. Policejní hlídka na vás číhá na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Prostějovich. Stojí také v hranicích v ulici u Teplic, anebo v Olomouci, v ulici Albertova. Tak ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyroku vám od rána do večera hrajeme ten nejlepší rockový výběr. A mimochodem, dneska boříme mýty s olomouckou Zoo na Kopečku. Co myslíte, je pravda, když se o někom říká, že dupe jako slon, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi úterý na Skyroku.
1: Skyrock. Na Bruntálsku na 91,8 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
1: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
0: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
1: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
0: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
1: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
0: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
3: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
2: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhou velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Ive, to děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
5: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Skyrock.

0: vaše odpolední rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině a poslouchejte další nové zprávy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. Hledáte v letním horku osvěžení v historickém centru Olomouce? Zatím se můžete schladit u místních kašen nebo pítek, ale na slibovaná mlžítka si budeme muset ještě chvíli počkat. Na Horním náměstí se totiž objeví až příští rok, a to teprve po plánované rekonstrukci jedné z tamních kašen. V Šumperku právě zavedli skvělou novinku v podobě takzvaných emergency pointů. Tyto speciální štítky na sloupech veřejného osvětlení fungují jako nový bezpečnostní systém, který v případě nouze výrazně urychlí příjezd záchranářů na přesné místo. Změna platí už od konce června a přináší tak mnohem větší bezpečí pro místní obyvatele i turisty. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna.
0: Sport.
2: Cyklisté na letošní Tour de France zažívají doslova peklo, protože kromě náročných tras bojují i s obrovským vedrem, které šplhá až ke 40 stupňům Celsia. Závodníci se na trati perou o každou kapku vody a hvězdný obhájce prvenství Tadej Pogačar dokonce celou situaci označil za naprostou noční můru.
0: Počasí.
3: Dnešní počasí bude nahané teplé, ale zamračené. Čekáme oblačno až zataženo a teploty mezi 24 a 27 stupni. Odpoledne se mohou místy vytvořit i přehánky. Ve středu bude podobně, jen o pár stupňů méně, maximálně 22 stupňů Celsia. Zároveň pilové zpravodajství upozorňuje hlavně na vysoké koncentrace travních pilů, které mohou i nadále potrápit alergiky. Tak pozor na to.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava.
3: Olomouci, si dejte pozor na policejní hlídku, stojí na Přerovské, kde stále ještě dořešujeme i nehodu. Tak tady opravdu nohu z plynu. Bouralo se také na D1 na trase Říkovice Vyškov před exitem Kojetín. Je to ale průjezdné, kolonu nám tady naštěstí nehlásíte. A nohu z plynu také v obci Letovice. I tady číhá policejní hlídka.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Máme licenci na ten nejlepší rokový výběr a užíváme si to se Skyrockem v plné parádě. Tak hlavně, ať je všechno v topu. Každý den je tady pro vás ten nejlepší melodický rok, protože tohle je Skyrock.
1: Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
2: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a rarit.

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Kdy budeme mít mlžítka v Olomouci, o tom se dočteme na Olomouckém reportu. Na webu report.cz. Policie v Prostějově řešila nezvyklý případ. Muže, který na společném balkóně věšel prádlo v příliš volných trenýrkách. Bližší informace pro nás má prostějovský Rej. Co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Třeba přehled míst, kam se můžeme jít v horkých dnech vykoupat a kolik za to zaplatíme. A nebo rozhovor s hráčem amerického fotbalu Davidem Drexlerem z týmu Elephants. Týdeník Kroměříska vychází každé úterý. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu 2026.

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz
1: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz
0: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
4: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
5: Skyrock. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: Tady máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a taky zprávy. I po 15. hodině jsme tu pro vás. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jsou tu naše zprávy, pojďte si poslechnout, co je nového. Jak umělá inteligence promění naše vzdělávání? Přesně to se tento týden řeší na Moravské vysoké škole v Olomouci, kam dorazilo na 150 odborníků z 18 zemí světa. O své zkušenosti se tu dělí akademici z nejrůznějších koutů planety, a to od Spojených států přes státy V4 až po Jižní Koreu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Letní kino se v Prostějově vrací přímo na hlavní náměstí před budovu radnice. Během prázdnin si tu pod širým nebem užijete dvě večerní filmové projekce, které doplní i oblíbené pohádky pro děti. Do pořádku se dává školní hřiště v Blansku u základky v Salmově ulici. Práce tady už začaly. Venkovní sportoviště se přesune dál od blízkého svahu a dostane nový povrch. Projekt za zhruba 6,5 milionu má být hotový po prázdninách. Slyšeli jste o jízdence na léto? Cestující ji mohou využívat pro prázdninové cesty vlakem až do 31. srpna. Jízdenka nabízí spoustu výhod a také libovolný počet najetých kilometrů. Další informace najdeme na webu Českých drah.
0: Sport.
1: Fotbalová legenda Cristiano Ronaldo dává definitivní zbohem světovým šampionátům. Portugalský kapitán po vyřazení se Španělskem v americkém osmifinále potvrdil, že právě odehrál svůj úplně poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Zda bude i nadále oblékat reprezentační dres, si chce slavný útočník ještě důkladně promyslet.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude, i úterní odpoledne hlásí převážně oblačno až zataženo. Místy se přidá také déšť, výjimečně mohou přijít i bouřky. V Olomouci máme právě teď dnešní maximum, tedy 27 stupňů. Zábřeh hlásí kolem 23 stupňů, v Šumperku je rtuť teploměru na 24. Venku nám ale v nárazech fouká až 55 km v hodině, pocitová teplota se nám proto může zdát o něco nižší. Deště a mraky by nás ale během noci měly opustit, zítra už čekáme polojasno až jasno.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Při průjezdu Olomoucí nezapomeneme na částečnou uzavírku na třídě Svobody na křižovatce s ulicí Lafayetova. Opravuje se tady tramvajová trať. Tři osobáky se nám srazily na D1 na trase Přerov-Ostrava před exitem Hranice na 305. kilometru. Projíždíme raději s nohou na brzdě. Policijní hlídky nám hlásíte v Napajedlech v ulici Nádražní na D35 na exit Velký Újezd, v Olomouci v ulici Lezecká a taky v Otrokovicích v ulici Objízdná. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Ahoj všichni, se Skyrockem si užíváme další den na plný pecky a ten nejlepší rockový výběr je tady jako vždycky. A ještě v téhleté hodině určitě přidáme taky pár tipů, kam vyrazit za zábavou, tak zůstaňte s námi na té správné rockové vlně.
1: Skyrock. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: hrajeme a bavíme a taky si užíváme léto. To je slunce, voda, zmrzlina, dovolená u moře nebo na chalupě a taky tábory. A víte, že první táborová láska může dostat druhou šanci. Přesně o tom je romantická komedie Po večerce s Vladimírem Polívkou. Dneska v olomouckém Premier Cinemas, v Šumperku a nebo v Boskovicích. Je tady taky šílený žlutý animák Mimoně a Monstra, dnes v Letňáku v Hranicích. V letním kině Mostkovice zítra, to znamená ve středu, dáváme nejkultovnější z kultovních devadesátkových filmů od Quentina Tarantina, Pulp Fiction, Historky z podsvětí.
1: A čí je vlastně tahle motorka?
2: To je Chopper, lásko.
1: A čí je ten Chopper?
2: Zeda.
1: Kdo je Zed?
2: Zed je mrtvej, lásko.
0: Jinak výhledově na olomouckých Poděbradech budeme mít langošový víkend a v Javoříčku se těšíme na gulášobraní. V sobotu k mání bude minimálně 10 různých druhů kotlíkových gulášů v Amfíku Nového Javoříčka. A my taky budeme na značce v sobotu na gulášobraní v Javoříčku. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
3: Je to to!
4: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
5: To je jasný.
4: S námi vám neuteče žádný gól.
6: Ten fotbal si musíš prosadit.
7: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia? Vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

this might be your man.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. Už brzy skončí v Olomouci výluka tramvajového provozu v úseku okresní soud Tržnice. Stavební práce tu budou probíhat už jen do 17. července. Změny se týkají linek 1, 3 a 7. Náhradní autobusová doprava X dál jezdí v úseku náměstí Hrdinu Tržnice hlavní nádraží a zpět. Podrobnosti najdeme na olomouc.cz. Provozovatel Přerovského koupaliště po červnových incidentech došel k ráznému kroku a výrazně zpřísňuje pravidla. Pokud se tam návštěvníci nebudou chovat slušně, hrozí jim okamžité vykázání z areálu. V případě opakovaných prohřešků pak výtržníci dostanou pomyslnou červenou kartu, která bude znamenat úplný zákaz vstupu na celou sezónu.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Kromě

0: Týži teď přes prázdniny zintenzivňují svoz bioodpadu. Podle deníku bude probíhat každý týden. Kroměřížská radnice rozdala přes 2000 biopopelnic. V Mohelnici na Šumpersku řešili policisté pořádně opilého výtržníka. Ten se povaloval před místní prodejnou v Nádražní ulici a dokonce se na veřejnosti obnažoval. Když mu pak dali dýchnout, naměřili mu neuvěřitelných více než 5 promile alkoholu. Sport. Fotbalisté olomoucké Sigmy mají za sebou už 4 přípravné zápasy a do 2 z nich se aktivně zapojili i první letní posily. Trenér Hapal sice vítá čerstvé rozšíření realizačního týmu, trápí ho ale zranění Jásyra s Malým i chybějící víza pro Dembeho.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Počasí.
2: Víme, jak bude. Čeká nás počasí, tak akorát na koupání. V noci z dneška na zítřek očekáváme, že se rozpustí mraky a postupně ustoupí deště. Zítra už bychom pak měli mít polojasno až jasno s nejvyššími teplotami mezi 21 až 25 stupni. Nebudou nám proto hrozit tropická vedra, k vodě ale zajít můžeme. Biozátěž bude navíc zítra na svém nejlepším stupni. Podobné počasí pak očekáváme i ve čtvrtek.
3: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com. Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Bouračka osobáku s motorkou komplikuje dopravu na trase Petrovice Rájec Jestřevý. Probíhá tady vyšetřování nehody, silnice je uzavřená, budeme to muset objet přes Žďár. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, na D1 na exitu Hulín, taky v Olomouci v ulici Brněnská a ve Valmezu v ulici Vsetínská. Pohodovou cestu vám přejeme z našich rádiových vln.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
5: Tak a teď už hrajem.

0: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několika nej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou víc než 17%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.

Rádio Hana Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: Tady je Skyrock, jízda, co má ten správný spád. 104 zápasů, 48 nejlepších světových týmů, my sledujeme každičký gol a to nejzajímavější z mistrovství světa taháme z první linie rovnou k tobě. Doplň si chladné palivo, zapni rádio na hlas a pojď si proto. Náš fotbalový infoservis startuje právě teď.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Říká se o něm, že je fotbalový Chuck Norris, mašina na góly, že není z téhleté planety, že je to noční můra všech obránců, protože je to nejdrzejší útočník všech dob. Na drese má číslo 9. Ano, to je norský viking Erling Haaland. Na kontě má celkem 430 zápasů a v nich dal 405 gólů. A tomu ještě není 25. Podle fanoušků je Haaland absolutní úkaz. Proslavili ho driblingové schopnosti, silná střelba a také přesnost. A legenda praví, že tohoto ostrostřelce obdaroval samotný bůh Odin.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
4: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiá

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyjada.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Melodický rok
3: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nové zprávy na Skyrocku a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Olomouci úřadoval na MOL opilý šedesátník, který za volantem naboural hned dvě auta. Policistům po nehodě nadýchal bezmála 2,5 promile alkoholu. Za tento hazard mu teď hrozí až jeden rok za mřížemi. Řidiči v Moravském Berouně si z povolené 50 těžkou hlavu nedělají a obcí se řítí klidně i bezmála 100. Město proto na problémových místech nainstalovalo 2 nové radary, které toto extrémní překračování rychlosti už bezlítostně zaznamenávají. V Blansku finišuje stavba nového krytého bazénu na sportovním ostrově. Moderní prosklený komplex se lidem poprvé otevře v sobotu 1. srpna na den otevřených dveří. První plavci pak do vody skočí hned v neděli 2. srpna. Těšit se můžeme na plavecký bazén, parní saunu i dětské atrakce. Sport. Kapitán fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí by mohl zamířit do německého Stuttgartu. Po sestupu anglického Wolverhamptonu má o 27-letého obránce zájem bundesligový klub, který si na podzim zahraje Ligu mistrů. Přestup je ale podmíněn odchodem některého ze stávajících hráčů Stuttgartu. Počasí.
2: Víme, jak bude. Slunce nám dnes zapadne ve 20 hodin a 59 minut. I úterní večer očekáváme zatažený, od severozápadu k nám přijde i déšť. Až ke středečnímu ránu začnou srážky ustávat a mraky se nám taky rozpustí. Přes den už se pak zítra můžeme těšit na jasno až polojasno.

0: Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni. Na horách naměříme 13 až 17. Podobné, jen trochu teplejší počasí nás pak čeká i ve čtvrtek. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na Olomoucku připomínáme odstavené auto na krajnici na D35 na trase Mohelnice Olomouc před exitem Křelov. Při cestě na Olomoucku počítáme taky se zúžením silnice na dva provizorní pruhy na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník Olomouc za exitem Nemilany. Nehoda se stále řeší na trase Petrovice, Rájec Jestřebí. Provoz je tu odkloněn po objízdné trase. Na nefunkční semafor si pak dáme pozor ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Tak a teď už hrajem.

0: se Skyrockem. Je tady úterý 7.7. Mimochodem dnes je to prý den, kdy se říká pravda. A co tam máme dál? Tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině. Ano, mrknem na dnešní oslavence. Tak určitě poslouchejte a bavte se na Skyrocku.
1: Skyrock. Na Šumpersku na 100 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Rádio Hana, Skyrock.
2: Skyrock.
6: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
0: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
6: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
0: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
2: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady 7. července, svátek má Bohunka a Bohuslava, tak všechno nejlepší. Narozeniny má bývalý bubeník Beatles Ringo Starr, herec Igor Orozovič, který aktuálně hraje v minisérii Moniová, toho jejího manžela. A narozeniny dneska slaví taky odbornice na zdravou výživu, paní doktorka Kateřina Cajthamlová.
2: Hele, vyšší tlak 134/94.
3: To se stresu zval, já se vás bojím.
2: Hezká výmluva.
1: Je tu i jedna hudební vzpomínka, dneska by totiž slavil italský zpěvák Toto Cutugno. A pozor, dnes je světový den čokolády.
4: Nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam.
1: Tak si osladíme život také v úterý 7.7.
0: Kalendárium.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
6: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Allpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
9: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
10: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
9: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
10: Kdo schrábne promo balíček za 50 000, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
9: Nečekejte na zázrak, udělejte z nich hvězdy vy.
10: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
9: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
10: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
0: Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Náměšti nad Oslavou a na základně v Prostějově začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Výcvik bez mobilních telefonů letos v celém Česku podstupuje téměř 1200 mladých lidí. Z toho přímo v Náměšti 128 studentů. Po složení přísahy na konci července získají úspěšní absolventi odměnu bezmála 47 000 korun, informuje o tom i Dnes. Při půlroční zbraňové amnestii, která skončila na konci června, odevzdali lidé na jižní Moravě přes 500 nelegálně držených zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdanými kousky se objevily i rarity jako střílející nůž z Vyškovska nebo ruský tankový kulomet z Hodonínska. Většinou šlo o nálezy z první a druhé světové války při vyklízení půd a pozůstalostí. Informuje o tom Vyškovský deník. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna. Sport. Studenti Olomoucké univerzity Palackého předvedli na českých akademických hrách v Brně úžasnou formu a vybojovali celkem 55 medailí. Tato bohatá sbírka cenných kovů jim vynesla skvělé čtvrté místo v celkovém hodnocení univerzit. Úspěšně tak obhájili svou pozici z loňského roku a znovu potvrdili, že do špičkového sportu zkrátka patří. Počasí.
2: Víme, jak bude. Zítřejší středa nám přinese polojasnou až jasnou oblohu, doprovodí však mírné ochlazení na 21 až 25 stupňů. Na horách bude kolem 15. Pozor na severozápadní vítr, který může v nárazech dosáhnout až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se začne postupně oteplovat, přičemž v pátek a v sobotu naměříme 23 až 28 stupňů. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. Hlásíte nám ale nehodu na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Ivanovice na Hané. Na té stejné dálnici na D1 na trase Ostrava-Přerov na exitu Hranice pak máme havárii osobáku. Je tady neprůjezdný pruh, na místě je policie. Projíždíme opatrně. Připomínáme taky dopravní omezení na trase Petrovice-Rájec-Jestřebí. Došlo tady k bouračce, provoz je odkloněn po objízdné trase. To bylo naše dopravní info. Teď už další hit za hitem.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Na Skyrocku vám od rána do večera hrajeme ten nejlepší rockový výběr. A mimochodem, dneska boříme mýty s olomouckou Zoo na Kopečku. Co myslíte, je pravda, když se o někom říká, že dupe jako slon, tak to se dozvíme ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a užívejte si s námi úterý na Skyrocku.
1: Na Boskovicku na 104,9 FM.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. červenec na Skyroku. Startujeme v roce 2007 sérií benefičních koncertů po celém světě nazvanou Live Earth. Inspirována projektem Live Aid z roku 1985 si akce klade za cíl pro změnu podporu boje proti klimatickým změnám. Z Big Beatáků podporují tuto osvětu Bon Jovi, Lenny Kravitz nebo mladí Linkin Park. 7. července 1954 je jakýmsi rádiovým milníkem rock'n'rollu. Na vlnách memfiské rádiové stanice WHBQ se poprvé do éteru dostává Elvis Presley s písní That's All Right. 7. července je také důležitý pro všechny rockové bubeníky. V roce 1940 přichází na svět legenda Big Beatové rytmiky Ringo Starr z Beatles. Stejné datum narození, ale o 8 let starší byl méně známý klávesista a skladatel Joe Zawinul. Ten byl s námi od roku 1932 a z jeho jazzrockové a fusion kariéry připomínám vlastní formaci Weather Report a spolupráce s hvězdami jako Miles Davis, Cannonball Adderley a John McLaughlin. Nakonec si připomeneme odchod velikána rockové psychedelické scény druhé poloviny 60. let. Zakládající člen skupiny Pink Floyd, kytarista Syd Barrett, nás opouští 7. července 2006. Zítra opět rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckia

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Pro autory nejlepších plavidel jsou připraveny věcné i finanční odměny. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com
5: Skyrock.

Johana Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže lumení otřesů a současně ta rozložená několikatunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
5: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
4: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
6: Pluje si éterem, každý ho vidí. Moravský žeralok, co nežere lidi. Skyrock.

Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysílám.

0: zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je čas na zprávy, jdeme na to. V Náměšti nad Oslavou a na základně v Prostějově začal druhý ročník dobrovolného vojenského cvičení pro středoškoláky. Výcvik bez mobilních telefonů letos v celém Česku podstupuje téměř 1200 mladých lidí. Z toho přímo v Náměšti 128 studentů. Po složení přísahy na konci července získají úspěšní absolventi odměnu bezmála 47 000 korun. Informuje o tom i dnes. Při půlroční zbraňové amnestii, která skončila na konci června, odevzdali lidé na jižní Moravě přes 500 nelegálně držených zbraní a desítky tisíc kusů střeliva. Mezi odevzdanými kousky se objevily i rarity jako střílející nůž z Vyškovska nebo ruský tankový kulomet z Hodonínska. Většinou šlo o nálezy z první a druhé světové války při vyklízení půd a pozůstalostí. Informuje o tom Vyškovský deník. Řidiči, kteří jezdí mezi Olomoucí a Šternberkem, se musí obrnit trpělivostí. Od pondělí 13. července je čekají částečné i úplné uzavírky v Dolanech. Opravy této vytížené silnice potrvají ve dvou etapách až do konce srpna.
0: Sport.
2: Studenti Olomoucké univerzity Palackého předvedli na českých akademických hrách v Brně úžasnou formu a vybojovali celkem 55 medailí. Tato bohatá sbírka cenných kovů jim vynesla skvělé čtvrté místo v celkovém hodnocení univerzit. Úspěšně tak obhájili svou pozici z loňského roku a znovu potvrdili, že do špičkového sportu zkrátka patří.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku i jinde v regionu. Čeká nás slunečný den, teplotně, ale příjemný. Obloha bude po většinu středy jasná až polojasná, nejvyšší denní teploty se ale zastaví na 21 až 25 stupních. Na horách neměříme jen mezi 13 a 17. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který může ojediněle v nárazech dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Od čtvrtka už se nám začne opět oteplovat.
1: Facebook Skyrocku. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana Skyrock. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
0: Tak a teď už hrajem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našich vlnách víme, o čem se píše. Pojďme se na to mrknout. Kdy budeme mít mlžítka v Olomouci, o tom se dočteme na olomouckém reportu. Na webu report.cz. Policie v Prostějově řešila nezvyklý případ. Muže, který na společném balkóně věšel prádlo v příliš volných trenýrkách. Bližší informace pro nás má prostějovský Rej. Co najdeme v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Třeba přehled míst, kam se můžeme jít v horkých dnech vykoupat a kolik za to zaplatíme. A nebo rozhovor s hráčem amerického fotbalu Davidem Drexlerem z týmu Elephants. Týdeník Kroměříska vychází každé úterý. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
3: Kalhoty ukazují víc, než chcete? Batoh to vzdal? Kabelka stávkuje? Ještě není nic ztraceno. V galanterii Bivoj Kolář koupíte přesky, zapínání, popruhy, karabiny i záplaty na děravé kalhoty. Vraťte svým oblíbeným věcem druhý život. U Bivoje všechno je. Prodejny v Olomouci, Prostějově a ve Šternberku.
4: Znáš špičkové kruisery a čtyřkolky Benda a vynikající motocykly Benelli? Stroje s několikanej tě zvou na Benda and Benelli Day přímo k dovozci těchto strojů Nevima Group příkazy u Olomouce. Vyzkoušej nejvýkonnější čtyřkolky a zcela nové kruisery Benda a novou modelovou řadu Benelli s novinkou Benelli 902 Explorer. Testovací jízdy motorek i čtyřkolek a pohodová atmosféra s občerstvením v sobotu 18. července od 9. Nevima Group příkazy.
0: Skyrock.

0: Tento víkend se na hradě Sovinci koná velkolepý rytířský turnaj. Sjedou se chrabří rytíři a šermíři i těžkooděnci v plné zbroji. O zábavu pro malé i velké se postarají divadelní a kejklířské společnosti, kováři, hrnčíři, šperkaři a sokolníci. Velkolepý rytířský turnaj již tento víkend na Sovinci.
1: Rádio Hana Skyrock.
2: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz. Skyrock.

0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
1: Znáte ten pocit, když soused drtí kytaru v garáži a vy se modlíte, ať už ho konečně někdo objeví a odveze na turné?
2: Tohle je ta šance. Tvrdý boj o rádiový éter finišuje.
1: Radio Talent 2026 hledá novou krev a vy držíte prst na spoušti.
2: Kdo schrábne promobalíček za 50 tisíc, urve si vysílací čas na rádiu Haná, Skyrock nebo Metropole a rozeřve davy faninek?
1: Nečekejte na zázrak. Udělejte z nich hvězdy vy.
2: Klikejte na radiotalent.cz a hlasujte.
1: Ale bacha, brány do showbiznesu se nemilosrdně uzavírají už 31. července.
2: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Haná Skyrock.
3: Skyrock.
0: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz
3: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 7. červenec na Skyroku. Startujeme v roce 2007 sérií benefičních koncertů po celém světě nazvanou Live Earth. Inspirována projektem Live Aid z roku 1985 si akce klade za cíl pro změnu podporu boje proti klimatickým změnám. Z Big Beatáků podporují tuto osvětu Bon Jovi, Lenny Kravitz nebo mladí Linkin Park. 7. července 1954 je jakýmsi rádiovým milníkem rock'n'rollu. Na vlnách memfiské rádiové stanice WHBQ se poprvé do éteru dostává Elvis Presley s písní That's All Right. 7. července je také důležitý pro všechny rockové bubeníky. V roce 1940 přichází na svět legenda big beatové rytmiky Ringo Starr z Beatles. Stejné datum narození, ale o 8 let starší byl méně známý klávesista a skladatel Joe Zawinul. Ten byl s námi od roku 1932 a z jeho jazzrockové a fusion kariéry připomínám vlastní formaci Weather Report a spolupráce s hvězdami jako Miles Davis, Cannonball Adderley a John McLaughlin. Nakonec si připomeneme odchod velikána rockové psychedelické scény druhé poloviny 60. let. Zakládající člen skupiny Pink Floyd, kytarista Syd Barrett, nás opouští 7. července 2006. Zítra opět rokujeme v dějinách, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Bydlíte v paneláku a říkáte o sousedech nad vámi, že dupou jako sloni? Zaslouží si sloni tohle přirovnání, nebo je to mýtus? Na to na Rádiu Haná odpovídá Iveta Gronská z Olomoucké zoologické zahrady.
2: Teď se jedná o váhu velmi těžké zvíře s nosností zhruba, dejme tomu 6 tun, kterou sebou slon nosí, tak rozhodně nedupe, protože sloni nám došlapují na špičky prstů, nebo v chodidlech mají dokonce takový pružný polštář, který je tvořený vazivovými tkáněmi a ty v podstatě při došlápnutí způsobují to, že se krásně roztáhnou. Takže vumení otřesu a současně ta rozložená několika tunová váha slona způsobují jeho téměř neslyšnou chůzi. No a pokud se zamyslíme nad tím, kdo naopak by oponoval a řekl ty, ale opravdu dupeš jako slon, tak to určitě byl můj tatínek, který vždycky, když se chystal někam na služební cestu ráno, velmi brzy ráno, tak maminka říkala, že dupe jako slon.
1: Iveto, děkujeme. Další mýtus zbořen, teď už víte, že o sousedech, co bydlí v paneláku nad vámi a dupou, je velmi neslušné říkat, že dupou jako sloni, protože o slonech nad vámi byste nejspíš ani nevěděli.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: baví nás bavit vás. I ve středu. Skyrock.
1: Nejlepší rockový výběr.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 8. červenec na Skyroku. Dnes v roce 1996 se daří naší tenistce Heleně Sukové nebývalý kousek. Získává neuvěřitelné 2 wimbledonské tituly navíc v jediný den. Nezvyklý rekord a sen každého tenisty si plní s Martinou Hingisovou ve čtyřhře a s bratrem Cyrilem v mixu. Od bohatství tenisového k tomu peněžnímu. Když se řekne, ten má peněz jako Rockefeller, je každému jasné, že dotyčný je hodně za vodou. Slavný ropný magnát, jehož se úsloví týká John Davis na Rockefeller, přichází na svět 8. července 1839. Průmyslové impérium Standard Oil buduje obrazně od nuly. V době úmrtí má v roce 1937 majetek 1,5 miliardy dolarů, v dnešních poměrech astronomických 200 miliard. Je tedy považován za nejbohatšího člověka vůbec. S jeho posledními 40 lety věnovanými charitě je tak naprostým splněním amerického snu. V Americe zůstaneme přát skyrockovému umělci, bubeníkovi a zakladateli Allman Brothers Band Jay Johansonovi. Jaimui, jak se mu říká, je s námi od roku 1944. Na závěr ještě přání mexicko-americkému kytaristovi Carlosi Cavazovi, kterého známe především ze skupiny Quiet Riot. Datum jeho narození je 8. červenec 1957. Zítra opět Big Beatově probíráme dějiny, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.